kvar i seminar. Jeg sa nar, jeg sa mo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, far. Stein og tvets, se nesse kiram, se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam, no rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas, no